Ale ja som človek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.